takala se pratuje palačovega sala na krdubu na raj. O, gloria! Evo nebra kaltu presele malaj, čuvi se minara kandele mana kalemala svi mirala maja. O, gloria! Žiazi! Estava na carne,